napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bórek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráku, nebo džipsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.